0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.

každý den odhodlaní vojáci z ocely. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

táhli. Ztracenej plišák se vrátil domů, prsty ho se vřeli. Točí se v máminý pračce, peřiny čekají.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

Ani vojáci z ocely. Chytneme stroje, rozsvítíme ještě z noci spocení.

Míra zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv.

zelení vojáci z oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

lásku boží, nikdo tu nečeká. Mýty se boří pro víru člověka, za lidskou duši.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv.

každý den odhodlaní vojáci z oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.

Ztracenej plišák se vrátil domů, prsty ho se vzeli, točí se v máminý pračce, peřiny čekají.